0: Ale ak se opravdu jmenovala Elian.
1: Elian, vždyť to máte těch dopisech.
0: Helem, helem, tam je jenom helem. Nic, nic.
1: To samozřejmě znamená Elian.
0: Narozeném luku 20. listopadu 1816 a v matrisním zápise tohle. Domeni Francis Ferdinand Macropoulos Bonus, tematecký otec Finnechan, mater Helena Macropoulos.